zvolníš, jak brzmi tvoj pesel, ten Rearston sprawia, že choď časem zdážeš je mocno přesadíš, našich vontrup nie dotýka Mars, kož to lekárstvo, na ten beukot teraz my máme Esperanto, większość perspektívy má